0: Cisza?
1: Ale bym cię poruchał, ja pierdolę.
0: O, cholera, ci dobrze. Kurwa. O, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej, ojej,